Nelana Večerná antena 5 Rádio. Ja som Boris Paunovský, preslušúvame hitový od britanskáta Top Lista, numery populárny na frekvencii na antena 5 Rádio. Viete, 6 mesecí je hit. 32. pozícia ima ová nedela Pink Panthers so Stateside. Slušná tých Hunchbacks dobia i Oscar z ová numera na vrvotná site svetský Top Listy. Golden. Pozícia to ová nedela je 36. A na 40. miesto projeden hit za Bruno Mars. Od druhá strana na golemata bara neveruje ten svetský hit I Just Might na antena. Sledová projeden hitovite ili hitot za Raze. So Where Is My Heart? Husband, Olivia Dean ne se iskači na prvata pozicija za So Easy To Fall In Love, beše samo vtora plasirana, a novi od film za Michael Jackson gi vrati starite klasiki od ovoj muzički velikan među prvite 40. Sega je povtorno na 23. pozicija so klasikata od albuma Off The Wall. Don't Stop Till You Get Enough, samo na antena. Radio Antena 5.